Intermezzo z opery Pietra Mascagniho Cavalleria Rusticana zahral pod vedením Břetislava Novotného Pražský komorný orchester. Na záver prelúdia ešte v podaní toho istého interpreta Dvořákova Humoreska.

videl, kde se skryla. A ševel listí zpívajíc, svá ústa dávno proměnila.

Počúvali ste pásmo Pozorovanie slnečného vetra o poézii Joa Palaščáka. Vznik rukopisu podporil Fond na podporu umenia. Autorsky pripravil Jakub Souček, redakčne Hana Rodová. V réžii Petra Cibulu účinkovali Erika Orgován-Molnárová, Juraj Zeťák a Miroslav Kolbašský. Hudbu vybral Alexander Berta, zvuk Michal Balaš. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2020.

budu teď chlapče pár let pryč. Nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou zemle se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

potom som sa zase po 68. vrátil do Rosenského orchestra síce preto, že vtedajší šéf Rosenského orchestra Krvlich dostal nové miesto.

0: Pozvanie do štúdia prijal český dirigent, pražský rodák Jiří Rožeň. Kedy ste sa stali muzikantom?
1: Ja nejdříve začal spívať ve zboru a o rok později jsem začal hrát na klavír. Ve zboru už jsem byl řadu let, na klavír hraji dodnes a v roce 2006 jsem se přihlásil na pražskou konzervatoř. Tam jsem byl 4 roky, studoval jsem skladbu a dirigování a v roce 2010 jsem odešel v zásadě do zahraničí na Mozarteum v Salzburku, kde jsem studoval dirigování, orchestrální a sborové 3 roky. Myslel jsem si, že v těch 18-19 letech byl dobrý moment taky poznat něco jiného, zdokonalit se v jazycích a hlavně také poznat tu hudební kulturu jinde. Tudíž bakalářské studium a potom jsem byl 2 roky v Hamburku a půl roku v Curychu.
0: Bratislavské publikum vie oceniť slovenského solistu rovnako ako zahraničného interpreta či dirigenta. Mnohí z nich majú na Bratislavu pozitívne spomienky.

0: Sed Sokrates, nekoho takoho tem, o jedného Petr by ste zradil.
1: Dostojný, dostojný dom, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši, mám naši,

bych neměl hole, či opory vůbec, domů bych se nedostal. Dvě nohy a hůl, to jsou tři opěrní bodové, těmito třemi body.

0: Ja sam obzit. A ešte ženy, že by som si řeklo.
1: Človeče! Sestra Pes! Neber, Helek, to neber! Mohl bys dať hostu,

a přeci z oka krabečku vyfotí. Nic, kamaráde, to přejedí. Co by si spočal s takovou ženskou? To by byl pěkný kontrapunkt.

jak by na mě z boka vypadla. Mučke, tebe si drapnu jak tvojí mámu, ale lépe si tě v nich chovám. Aby lidé o mě a o tobě nepřijeli,

David Joel Simpson a Jean-Pierre Collot zahrali sonátu Egona Kráka. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.